Šunce zase přifukují slova, a čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček. Vlez do prdelství, bují tak, až to vidím na stehe. Ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first. Zvedneš pár pravaček, mě žaludek. Ček, ček, že nation first je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší. Kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačíš scrollovat.

noční chodce tenhle svět nás zaškrtí jako bonsai drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost, a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou, a nebo sám křičet no pasa

0: nákupne bez pitomec. Zámoříte, jak je to vůle.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: je
2: růz.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

miss the stars.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: vieni.
1: Tell me.

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

špinavé, rozbouřené. V bezpečí slatin se skrývají věky u pramene. Staví se mosty, co majáky duše.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.
3: Yo, kid, it's time.
4: Okay.

0: You can't be king of
1: Radio 1. Tak stisknul jsem dvakrát.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, víš, co je tohle?
3: Sanitka?
2: Ano.
3: A víš, kdy sanitka houká?
2: Když nikomu jede na pomoc.
3: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
4: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
5: Čekají vás záchranářské speciály,
4: moderní sanitky,
5: ukázky první pomoci
4: a program pro celou rodinu.
5: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
4: Vstup zdarma.
5: Více na praha.eu.
6: Reklama na Radio 1.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech. Okay.

0: kino.
1: Letní kino Dlabačov od úterý do soboty před kinem Dlabačov. Promítáme Kory z Mekio, Belmonda, Macourka, Spielberga, filmy Noir a japonské horory. Letní kino Dlabačov, CZ. Letní kino Zámek Veleslavný. Ve čtvrtek a v sobotu v Zámeckém parku. Promítáme Almodovara, Smoljaka a Svěráka. Kino na zámku, CZ. Letní kino Gabriel. Ve středu a v neděli Gabrielu Lovci. Promítáme Oscarové hity a klasické filmové muzikály. Kino Gabriel, CZ.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
4: V Makro, ano.
3: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna, tak neváhejte. Vaše Makro.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Karton proseka za 42 korun bez DPH?
7: V Makro, ano.
6: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
8: Reklama na Radio 1.

0: srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
5: V Makro?
4: Ano. Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Reklama na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
4: Way Down We Go Tour 2027.
3: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze v pátek a Mionetto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Alza dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Reklama na Radio 1.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.
2: It's a special kind of solitude when you're up in a tree.

0: jedno.
1: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
2: Tam tam i duní, kouř stoupá.
3: Trutnov, potr všech festáků.
2: 13. až 16. srpen.
3: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipí, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozák a tam.
2: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
4: Zdravím vás jako náčelník.
5: Já taky budu tam.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Reklama na Radio 1.
2: Bylo do Češky.
1: Radio 1.
3: Tak, stisknul jsem dvakrát.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.
7: Reklama na Radio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Reklama na Radio 1.

self-loading machines. He takes opportunity.

expensive shoes. Bad clothes.

0: Radio, na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
1: Radio 1.
2: Pár vteřin nám chybí do 9. hodiny od mikrofonu Rádia 1. Už vás moc zdraví, Ellen. Doufám, že vám ten týden končí hezky v pátek a že se vám bude poslouchat dobře. Tak právě startujeme.

Piesni nám Fortet, Angel Echoes v Caribou Remixu. Teď ještě si dáme jednu starší záležitost, dáme si Over Mono z 3 roky starého alba Good Lies, skladbu Is You, a pak jednu novinku. Novinka bude Bella Boo a její teď 7. srpna vyšle Regret Rian Remixes EP, a právě tuhle skladbu Regret Rian si dáme v Astma Remixu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
9: V Makro? Ano.
8: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
10: Reklama na Radio 1.

vrátili do druhé poloviny 90. let s vídeňskými Krudrem, Richardem, Petrem Krudrem a Richardem Dorfmeisterem s jejich The K&D Sessions, deska, která vyšla v roce 1998. My jsme si z ní hráli úvodní skladbu, a to Ronnieho Size a Heroes v Kruder Long Loose Bossa remixu. Předtím novinka od Bonoba, single s názvem Always on Your Side, vyšlo na labelu Ninja Tune, respektive Migration, a je to spolupráce s Joeem Crooksem. No a teď si dáme další novinku.

0: 9 hodin 31 minut a zní nám další novinka newyorkští Fuckhookers. Jejich New York EP, které vyšlo teď 30. července na labelu Ninja Tune a obsahuje 3 tracky, 3 remixy a my si hrajeme skladbu If You Wanna Party, Come Over to My House v remixu od dalšího New Yorkčana Eli Escobara.
1: Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě 2 vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

čase jsme se vrátili do roku 2013 s londýnským hudebníkem Georgem Kingem, a.k.a. Catching Flies. Tohle je skladba Stay Forever ve Village Remixu. No a teď si dáme dva současné kousky, dáme si Adama Freelanda a Duncana Forbese. Dneska si z jejich společného třítrackového EP dáme skladbu Stop Fighting a pak to bude Ezekiel Arias a Hannah Go.

0: Chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: se mini golf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, máme 3 minuty po 10. hodině, čas na kulturní servis, dozněla nám Malvína a Anky Lenták. No a ještě před reklamním blokem jsem si neodpustila ještě jednu skladbu z Kruder and Dorfmeister Sessions. Celou tu desku mám hrozně ráda, ale samozřejmě zazněly Bomb the Bass a Buck Powder Dust v K&D Session mixu. No a teď už pojďme na kulturní servis na pátek s datem 14. srpna. Svátek mají Alanové, všechno nejlepší. My se podíváme na festivaly, galerie a program Rádia 1. Festivaly Grape, Georgia Smith, Young Lean a Blady, Parcels a další interpreti vystoupí na letišti v Trenčíně. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Dobržská brána, mezinárodní hudební festival v pošumavské vesničce Dobrž. Festival na ulici, multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni. Galerie Pražský hrad, Tereziánské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj. Docs Radka Bodževič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Galerie Dům u kamenného zvonu, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Kostka, Julius Reichl, dědictví krve. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Galerie etc. Art, Jan Ambrus o kresbě. Pragovka galerie, výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ladrové, Imago. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Artoto galerie v Uhelné mlýně, Timo, Bude. Veletržní palác, Tuskulum, další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Trafo Gallery, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Budějická vlna. Studio Prona v Lounech, Human Nature, The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy the Weaver, Novoměstská radnice, Magická olejomalba, Galerie 312, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Malá, Home Sweet Home. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD nonstop, dnes to budou Fluke a deska The Techno Rose in Blighty, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance.

Chemical Brothers a zpěvačky a skladatelky Aurory, to je Tomora a skladba Ring the Alarm v DJ Babatr remixu. Předtím má pět aktuální kousek, který vyšel na přelomu července a srpna, a to od elektronického hudebníka z Washingtonu DC, který se říká James Bangura, ve skutečnosti je to Timothy Smith Bangura. My jsme si z jeho Jack Sermon EP hráli právě tu titulní Jack Sermon. Za chviličku už novinky velké sedmi. No a v téhle hodině nás taky čeká soutěž. A soutěžit budeme se znovu vzkříšeným hip-hop kempem.

0: Aktuální kousek od Molgrab, respektive B strana singlu Wait a Tone, to je Let the Kick Drum Speak, vyšlo na labelu Looking for Trouble. No a předtím BC a jeho loňský, z jeho loňského EP jsme si hráli skladbu Nobody But You.
1: Reklama Rádia 1.
2: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
3: Way Down We Go Tour 2027.
2: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Rádio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde?
7: Od lesa prodá auto u ESA.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

Aktuálně teď vyšlý kousek od Paula Rose, neboli Scooby, s názvem Homing Device. Tohle už je Solomona Denisu a Say Nothing.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tady, jak jsem slíbila, soutěžíme o vstupy na hip-hop camp a není to nijak těžké, není to žádná vědomostní soutěž, ale spíš pro někoho, kdo se o tenhle festival zajímá

otázka určitě celkem snadná. Hip-hop camp se vrací 21. a 22. srpna do areálu Kosmo. Dva dny hip-hopu, domácí i zahraniční interpreti, návrat jedné z nejvýraznějších hip-hopových festivalových značek v Evropě. Headlinerem bude americký rapper Freddie Gibbs, jeden z nejuznávanějších textařů současného rapu. Dále dorazí například The Alchemist, Conway the Machine nebo Onyx a spousta dalších. Doslova já bych třeba za sebe určitě vyzvedla Digable Planets, takovou jazzrapovou alternativní partu, která se dala dohromady už v roce 1987. Zahrajou tam i švédští Loop Troop Prokers, který nám hrajou v podkladu Masais. Samozřejmě celá domácí scéna, James Cowla, Idea Pragonion Live, Pio Squad, Moja Reč, Vec, Verina, Škrupo, Fuck Cult, no prostě mohla bych pokračovat ještě dlouho, nabitý line-up, takže pokud chcete na Hip Hop Camp, tak dvě vstupenky můžete vyhrát teď na Rádiu 1, pokud zavoláte na 210-323-919 a já se vás ptám, u kterého města se letos koná Hip Hop Camp, takhle neuvěřitelně snadné to je.

0: Ahoj, tady Honza.
1: Ahoj, Honzo.
0: Já nevím, jestli to je lehký. Je to úplně.
1: Ještě přesnějc.
0: Aha, ještě přesnějc. Tak teď jsem zaskočený, jde já.
1: A tady mám prostě město, jako bokem, já myslím, že jsi správně v tom kraji, ale to město, které já tady
0: plasy,
1: mám...
0: Plasy.
1: No, plasy jsou lepší, plasy by šly.
0: Jo, takhle přesně.
1: Tak jo, takže Honzo, ty jsi výhercem dvou lístků na hip-hop camp, já ti moc gratuluju a zůstaň na telefonu, aby jsme se domluvili dál.
0: Ano, díky.

0: soutěži, jak už jsem zmínila, hráli švédští Loop Troop Rockers, kteří dorazí na Hip Hop Camp. My jsme si hráli skladbu Another Love Song s 12 let starého alba Naked Sweets. No a tohle byla naopak novinka, vyšla teď 7. srpna na labelu Hospital Ems featuring Nasir and Valor a skladba Free v Hoax remixu.
1: CD Nonstop. Britský elektronický projekt Fluke vznikl už koncem 80. let coby trio v Londýně. Jejich popovější debut The Techno Rose of Blighty vyšel v roce 91 pro legendární label Creation. A vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

52 minut, tak to utíká zase neuvěřitelně, aspoň mě to ráno. Dozněly nám vlastně dvě novinky, teď srpnové, tohle byl Jungwirth a Reset Robot a Found You vyšlo 7. srpna na Global Underground a předtím Blowdis a Ancient Resurgence. No a před námi je taky aktuální deska Fret Again a Latin Mafia a vyšle teď právě album 9 Months and 50 Hours, tak my si z něj dáme skladbu Te Estoy Correteando.

0: Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Reklama na Radio 1.

si odchází do stínu, hledaj si místo, kde bude klid. Vesmír to sleduje, hvězdy jsou potichu, holky s klukama začínají snít. Těla se proplítaj, pulzujou, stávaj se jedno, je čas se svlít. Teď nebo nikdy, dovol si nemyslet, přestaň se ovládat, nech to týct.

0: Dozněly nám další dvě novinky, jednak to byl Jacques Green a single s názvem Presence a jednak my jsme dneska začínali se starším kouskem od Overmono, nebo respektive v té první hodině jsme si hráli a v podstatě s Overmono i končíme. Overmono jsou tady s deskou Pure Devotion, vyšla na labelu XL Recordings a my si z ní dáme Rytíře, tentokrát nikoliv v zářivé zbroji, ale v zářivé Pradě. Overmono a Knights in Night, vlastně jenom jeden rytíř, in Shining Prada.
1: Jedna reklama.
2: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
3: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
1: Jedna reklama.

0: čase jsme se vrátili z The Knife s tohle švédskou dvojkou a skladbou Heartbeats, která ohlašovala jako hlavní single jejich druhou studiovku Deep Cuts, která vyšla v roce 2003. No a předtím Boys Noise, Alarm a za chviličku už budeme zase pokračovat.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Letní kino Dlabačov od úterý do soboty před kinem Dlabačov. Promítáme Kory z Mekio, Belmonda, Macourka, Spielberga, filmy Noir a japonské horory. Letní kino Dlabačov.cz. Letní kino Zámek Veleslavný. Ve čtvrtek a v sobotu v Zámeckém parku. Promítáme Almodovara, Smoljaka a Svěráka, kino na zámku, CZ. Letní kino Gabriel, ve středu a v neděli Gabrielu Lovci. Promítáme Oscarové hity a klasické filmové muzikály, kino Gabriel, CZ.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Karton proseka za 42 korun bez DPH?
11: V Makro, ano.
10: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
12: Reklama na Radio 1.

0: Orbital a skladba Halcyon, která nás vrací do roku 1993, ale my si ji hrajeme z desky 30-something, teda, což bylo v roce 2022 a v remixu od australské hudebnice Logic 1000. Před námi Mount Kimby a Monroe a pak si dáme Falls a Late Night v Coreless remixu.
1: Rádio 1. To žeru.

Je to tak, je tady druhá část kulturního servisu na pátek 14. srpna s koncerty a tančírnami, filmy a programem Rádia 1. Koncerty a tančírny Bike Jesus Love by Fatty M, Groove Bar v 21.30, Eda u Bukanýra 23 hodin, DJ Ondrej K, Identik a Mentrex, Jazz Dog v 21 hodin, Le Chavendar, Cargo Gallery v 19 hodin, Hot Water Music, Loď tajemství v 19 hodin, oslava 25 let kapely Bengas. Filmy, Edison Film Hub v 19 hodin, Smrt Robina Hooda, v 21.30 Pilion, Kinopilotů 19.20 Birthday Party, v 21 hodin Spider-Man z Brusu Nový den, Letní kino Dlabačov v 21 hodin Pane, vy jste vdova, Bio Oko v 18 hodin 2 deci duše a Pramen a debata. Kino Dlabačov 18.30 Pramen, ve 20.30 Spider-Man z Brusu Nový den. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop dnes Spluk a Disco the Techno Rose in Blighty, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Rem Dance.

Esa Mitre a Angels on my shoulder, no a druhá část kulturního servisu, bohužel pro mě pomalinku čas se rozloučit, do konce hodiny ještě zazní tři kousky, včetně jedné novinky, dvou novinek. Nejdřív to bude Odessa a Betty Lovett, The Last Goodbye a pak Grand Brothers a Liminal v Komary Work a taky ještě Steven Weston a Klaxi Shallow Water. Kompletní tracklist je samozřejmě už na webu Rádia 1. Já jsem chtěla ještě strašně moc poděkovat za minulý pátek, kdy jste za námi dorazili s Douglasem do Baru Nebe Branžeš, byl to naprosto skvělý večírek, moc díky. No a kdybyste nás chtěli ještě v nějakém podobném složení zažít, tak ještě s Gadžem a s Douglasem budeme 26. v kampusu Hybernský a potom v září, 12. září před Bike Jesusem venku, taková příjemná od odpoledne do večera, než začne večerní program ve Fuchsu, tak se na vás budeme moc těšit a já se těším už příští týden na vlnách Rádia 1. Krásný vzkazy dneska, moc všem díky. Loučí se Ellen. Mějte se dobře, krásný pátek, krásný víkend.

No a ještě jsem vám zapomněla říct, že kdybyste náhodou chtěli na festival do Brzká brána, tak mi telefonovala výherkyně, která tam nemůže, tak zavolejte na 606-292-072 a můžete od ní dostat lístky

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Karton proseka za 42 korun bez DPH?
8: V Makro, ano.
7: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
9: Reklama na Radio 1.
10: Elektronický produkce.

Krásný poledne všem posluchačům Rádia 1. Po dvou týdnech je tady s vámi Mike H. Budu tady s vámi až do 15 hodin. Venku je hezky, já tady mám spoustu taky slunečných písniček. Některý budou ale taky víc zamyšlený a jiný zase poměrně dost taneční. Na začátek to byl Jack Owens and Bud Spires a jejich bluesová Cherry Ball Blues. Teď dohrál Švýcar Angelo Repetto a jeho skladba Calliope Solaris a následuje projekt Foreign a skladba Do You. Já samozřejmě budu průběžně aktualizovat tracklist, najdete ho na webu radio1.cz. Ladíte Radio 1, tady je Mike H. až do 15, přeju hezký poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
11: Reklama na Radio 1.

Na Radio 1 nám právě dohrál kalifornský projekt Brown Angel, skladba Dumb and Mass. Předtím to byl ještě Brit Justin Robertson, no a teď jsme zpátky v Británii za producentem DJ Nature, tady je skladba Eternal Winter.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Jak nám oznámila znělka, právě teď nás čeká soutěž Rádia 1, a to konkrétně s kulturním létem a festivalem Kůl v Plotě. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Kůl v Plotě. Genius Loci města Písku se o víkendu v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru Písku. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovenska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů také z Česka. Více informací najdete na coolvplotě.com. Píše se jako COOL v Plotě. Vyhrát teď můžete 2 vstupenky právě na festival Kůl v Plotě, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connect It, originální triko od Les Houbeles, a také 28. srpna získá jeden z výherců kulturního léta navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Telefon číslo do studia je 210 323 919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující otázku. Na festivalu Kůl v Plotě vystoupí také slovenská umělkyně Sisa Feher. Jaký je název jejího projektu a desky s hudebníkem Vladkou Miklášem? Možnosti jsou Saldo, Bardo nebo Rondo. Volat můžete teď.

0: Tak, máme tady prvního volajícího. Ahoj, kdo se dovolal?
1: Ahoj, ahoj, tady Ondra.
0: Ahoj, Ondro.
1: Já si myslím, že je to Bardo.
0: Je to tak, správně, Ondro, gratuluju. Vyhrál si balíček kulturního léta, včetně lístku na festival Cool v Plotě. Vydrž mi prosím tě na drátě, řekneme si podrobnosti a užij si výhru.
1: Děkuji moc krát, mám velkou radost, díky, zatím.

0: Tohle byl britský jazzový hudebník Shabaka s jeho novým albem Of The Earth, konkrétně se skladbou A Future Untold. Shabaka se taky teď na podzim představí v Praze v rámci festivalu Prague Sounds a na to já se rozhodně moc těším a doporučuju. Následují nám teď Alpha Mate, Kobisei a Ben Vince a skladba Palimpsest.
1: Palimpsest. There's not enough air.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
5: V Makro, ano.
4: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna, tak neváhejte. Vaše Makro.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
10: Reklama na Radio 1.

Máme přesně 13 hodin, vyladíte Rádio 1, tady je Mike H a teď nás čeká pravidelná rubrika Kulturní servis pro dnešek, pátek 14. srpna. Začínáme s festivaly, probíhá festival Grape, a tam jsou Georgia Smith, Young Lean a Blady Parcels a další interpreti vystoupí na letišti v Trenčíně. Probíhá také Landscape Festival, to je pro změnu multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Letní Letná, to je mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Dobrská brána, to je zase mezinárodní hudební festival po šumavské vesničce Dobrš. A nakonec v nabídce je i festival Na ulici, to je multižánrový festival v Depu 2015 v Plzni. Co se týče galerií, nabízíme třeba Pražský hrad a Terezianské křídlo v Jižních zahradách. Tam probíhá výstava Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. V galerii Středočeského kraje najdete The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. V Národní galerii Praha ve letošním paláci je František Kobliha, cyklus Máj. V Doxu pak Radka Bodževič a Faust. V galerii hlavního města Prahy ve Zvonu najdete výstavu Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy je pak výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café je pak kolektiv autorů a výstava Wall of Hope. V Kunsthalle Praha pak William Kentridge, The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně najdete výstavu Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze je pak Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory v galerii Kostka najdete Julia Reichla, Dědictví krve. V nové budově Národního muzea je pak výstava Czech Press Photo. V galerii etc. Art dále Jan Ambrus a O kresbě. V Pragovka galerii probíhá výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ladrové, Imago. V Osmička Humpolec je to dále Present Perfect, otisky času v současné keramice. V EPO 1 v Trutnově najdete Pavla Holečka a Neokosmos. V Artoto galerii v Uhlém mlýně je to Timo a Bude. Ve Veletržním paláci v Tuskulum a na dalších místech v Praze a Pardubicích probíhá Bienále ve věci umění 2026. V galerii Benedikta Rejta v Lounech najdete Martina Janíčka a jeho zvukové projekty. V galerii Rudolfinum je to pak Datas, The Data and the Sovereign. V Trafo galerii dále Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. Ve Vele Pelé je dále Antonín Střížek, Svět odvedle. V galerii Panská 1 v Českých Budějovicích je pak Budějická vlna. Ve studiu Prona v Lounech najdete Human Nature, v Chemistry galerii jsou pak Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Vire. Na Novoměstské radnici je dále magická olejomalba. V galerii C12 nakonec Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté. Home sweet home. Co se týče programu tady na Rádiu 1, do 15 hodin s vámi budu já, Mike H. Pak naváže do 18 hodin Jirka Štefl, od 18 hodin pak pořad knižní servis, v 18.10 Vintage Cool TJ Iva, v 19 hodin CD Nonstop, dneska s projektem Fluke a album The Techno Rose in Blighty, ve 20 hodin pořad High Fidelity a nakonec ve 22 hodin pořád Rem Dance. No a teď se vracíme zpátky k hudbě. Za chvíli nás čekají třeba Henry Krábe, Plants Heal a nebo Magic Box.

0: 6.
1: Poslouchali jsme edit skladby Pigs in There od dvojice Toby and Dino. Tato skladba se objevila na desce, která vyšla v rámci festivalu Zmar, který se konal minulý víkend a který taky spolupořádám. No a se Zmarem jsme teď vydali druhou desku, která je sbírkou editů od několika DJs a producentů, který na festivalu letos vystoupili. Kromě Toby and Dino, tam si ještě z Dieseldorfu Niklas Vant a Lukas Krun z Kolína nad Rýnem a nachází se tam taky můj vlastní edit nebo takový rework jedný relativně slavný industriální kapely. Tuhle desku si můžete koupit případně od nás přímo skrz Zmar Festival. Nejlepší je napsat nám třeba na Instagramu anebo taky napsat na můj soukromý Instagram mike.h808. Každopádně jedeme dál, tohle jsou Rina, Benji a Shubostar a skladba Abiyamo.

0: Kamaráde a jedno.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která...
2: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si...

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Bezmes, Moon, Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes, Moon, Noise.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
6: V Makro, ano.
5: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
7: Reklama na Radio 1.

Poslouchali jsme track God od Sinjin Hawka a Zori Jones. Na ten jsem si vzpomněl právě proto, že Zora Jones se letos představí na Lunch Meat Festivalu v Praze teď na podzim, respektive už na konci září, poslední víkend září konkrétně ve Letržním paláci. No ale teďko se posouváme dál, tohle je Abadir a skladba Habane z jeho nového alba The Primitivist.

0: kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz. Hello.

8 minut po 14. hodině, stále letíte Radio 1, ještě necelou hodinu s vámi budu já, Mike H. Teď nám dohrála skladba od Bikini Buddy, skladba Happy Painting ve verzi Rival Stones Halloween Not Halloween Remix. A tak trošku v halloweenském režimu zůstaneme i s dalším projektem s názvem Zombie Zombie. Tahle francouzská dvojice s tímhle projektem udělala spoustu coverů různých dalších písní s hororovou tématikou především, ale taky spousta autorských písní. Každopádně tady je cover pro originální skladbu od Sun Ra, Rocket Number 9.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
5: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
6: Trutnov, fotr všech festiáků.
5: 13. až 16. srpen. Energičtí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka, nebo Monkey Business.
6: Ale i Cvíník Ondřej Havelky.
5: Trutnov.cz.
7: Zdravím vás jako náčelník.
8: Já taky budu tam.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
13: Že nic neřešíš.
12: Přesně.
13: Proto jsme vybrali auto ESA.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.
16: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Britský elektronický projekt Fluke vznikl už koncem 80. let coby trio v Londýně. Jejich popovější debut The Techno Rose of Blighty vyšel v roce 91.

Hezká atmo nalomenost od projektu DGOHN, skladba s názvem Seven Years or More z letošní nahrávky Tessares. No my budeme pokračovat na podobný nalomený vlně. Teď to bude Lone a jeho Waterfall Reverse, taky z letošního alba.

Čas mojí tři hodinovky se pro dnešek naplnil, loučí se s váma skladbou od Ile de Garde a po ní ještě s Blanche Biao v remixu od Spearflower Remix. Kompletní tracklist už teď najdete na webu Rádia 1 a my se můžeme slyšet hnedka zítra od 8 do 10 večer tady na vlnách Rádia 1 v rámci pořadu Cluster a nebo zase za 2 týdny v pravidelném vysílání mezi 12 a 15 v pátek. Tím se s váma loučím, přeju vám hezký víkend, užívejte si zatím vysílání Rádia 1, za chvíli nastoupí Jirka Štefl. Loučí se Mike H, mějte se hezky, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

hodina je zde, pátek. Přeji co nejpříjemnější poslech Rádia 1. Jmenuji se Jiří Štefl, budu to s vámi do 6 večer. Ať je vám z Rádia 1 krásně, ať jste kde jste.

Noah Benjamin Lennox. Můžete ho znát třeba ze skupiny Animal Collective, ale v posledních letech už pod pseudonymem Panda Bear. Z té jeho novinka 50 mg. A i následující věci z letošního roku.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé.
2: Rádio 1.
3: A nadále zůstáváme v roce 2026. U-Prague vydali desku Soundtrack, celkem 9 tracků. Od U-Prague nabízím v tuto chvíli Feed the Beast.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
11: V Makro, ano.
10: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
12: Reklama na Radio 1.

must lie.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Les Houbeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Control, jeden z projektů, který se představí na festivalu Cool v Plotě pro nejbližší chvíle. Deska Afghanovix z roku 2022, How Do You Burn. Vybral jsem písničku Catch a Cold. The Afghanovix.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

oslavující příchod na svět své třetí dcerky Prague Union, tři sestry. Zde už Birthday in Texas.

0: Reklamarádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
2: V Makro, ano.
1: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
3: Reklama na Radio 1.

Come Alive, verze od Grafixe. A tyto beaty už patří tracku Drumwork, autorem Teen Days. A hned v závěsu Kellela a taky domácí Sonority.

formácii Sonority jeho Lose You. A teď už za japonskou trojicí Tokyo Shoegazer, fungují od roku 2011. A zde ukázka z jejich poslední desky Remains. Wisteria, Tokyo Shoegazer.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Max Cooper, londýnský producent, který vydává muziku už bezmála 20 let. Z toho počin basová mozaika, bass mozaik, Max Cooper.

0: Kulturní servis.
1: Vzhůru za kulturou s kulturním servisem. Dnes je 14. srpna, pátek a všechno nejlepší všem Alanům k jejich dnešnímu svátku. Zdravíme i psy, pochopitelně. Takže kulturní servis, začínáme s koncerty a tančírnami. Bike Jesus, Love by Fatty M, v Groove Baru od 9:30 večer Eda, u Bukanýra ve 23 hodin DJové Ondřejka, Identik a Mantrax, v Jazz Doku od 9 večer Le Chavendar, Cargo Galerie zve od 19 hodin na Hot Water Music a Loď Tajemství v 19 hodin oslava 25 let kapely Bengas. Filmy Edison Film Hub v 19 hodin Smrt Robina Hooda a v 21 hodin 30 minut snímek Pillion. Kino pilotů v 19.20 Birthday Party a v 21 hodin Spider-Man z Brusu Nový den. Letní kino Dlabačov 21 hodin a česká klasika Pane, vy jste vdova. Bio Oko v 18 hodin 2 deci tuše plus pramen plus debata. Kino Dlabačov 18.30 pramen a ve 20.30 Spider-Man z Brusu Nový den. Na Rádiu 1 se můžete dočkat knižního servisu v tradičních 18 hodin, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin v rámci pořadu, který pro vás připravuje kolega Josef Sedloň, pořadu DJ Set Nonstop, dneska s Fluke a deskou The Techno Rose in Blighty, od 20 hodin v High Fidelity a ve 22 hodin na Rem Dance. Moje jméno Jiří Štefl, vybírám vám muziku většinu pátků mezi 3. odpoledne a 6. večera. Tak tomu je i dnes.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
8: V Makro, ano.
7: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
9: Reklama na Radio 1.

0: Harvey, kraljici hit parádě Rádia 1 s písničkou Voyager. Předtím projekt Mad.
1: Rádia 1. I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

po Deep Sea Diver a předělávce Massive Attack. Jedna z novinek v naší velké hitparádě už Einar Stray, který přišel s deskou nových verzí svých starších skladeb. Einar Stray Orchestra a Caressed. Verze The Little Hands of Asphalt.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Reklama na Radio 1.

zněl Bana s videodejvem přední Marleta, její hometown. A nyní už na rádiu jedna pije Perfume Genius Full On.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní z Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
8: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Britský elektronický projekt Flug vznikl už koncem 80. let coby trio v Londýně. Jejich popovější debut The Techno Rose of Blighty vyšel v roce 91 pro legendární label Creation. A vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: čerstvá deska Pure Devotion a Night in Shining Prada.
1: Jedna reklama.
2: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
3: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
1: Jedna reklama.

Hang On, track, za který je zodpovědný Beacon, před Felinkou na Rádiu 1, Andy Bell a taky Soft Cult. V zápětí se dozvíte, co je nového na naší hitparádě Velká sedma, československé top hitparádě Rádia 1. Pochopitelně zazní jedna z novinek. Top zápětí.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

Catching Flies a Teat. To byla předposlední skladba, kterou jsem vám dneska vybral v rámci své směny. Budete-li se chtít naladit zase příští pátek mezi 3. odpoledne 6. večer. Budu rád, jmenuji se Jiří Štefl. Přeji vám krásný víkend, krásný čas obecně. Pokud se rozhodnete pro společnost Rádia 1, jen dobře. Na rozlučku je mnůstka od Chestnut People. Chestnut People a spolupráce s Priory a Ludwigem AF.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasňaťka.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. Představíme si 2 romány, které bychom mohli zařadit do škatulky alternativní reality, ale také označit jako sci-fi nebo fantasy. Fantasy román s netradičně technicky znějícím názvem 16 způsobů, jak bránit opevněné město, někomu může připomenout sequely Planety opic, pojmenované třeba Poznání na planetě opic nebo Zrada a chamtivost na planetě opic, ale také vedlejší sérii Terryho Pratchetta nazvanou Věda na zeměploše. Právě k zeměploše má tohle fantazii britského autora Toma Holta, který píše některé své knihy, včetně této pod pseudonymem K.J. Parker, vlastně docela blízko. Minimálně tím, že jde také o humoristickou fantazii. Hlavní hrdina knihy Orhan se to musí utkat s poměrně náročným úkolem, tedy ubránit neúplně opevněné město, které je téměř bez vojenské posádky a výzbroje. Kromě toho ale Orhan není žádný vojevůdce, jakkoliv má hodnost plukovníka. Jako ženista se totiž věnuje hlavně stavbě mostů. Zároveň má bránit město rasy, která jeho vlastní rasu považuje za méně cenou. Vzhledem k tomu, že jeho životním motem je, že důležité je jen zvítězit a podvádění při cestě za vítězstvím lze považovat jen za jednu ze strategií, jak ho dosáhnout, není divu, že většina kroků, které při obraně města využívá, je tak trochu podvod. Ale Orhan dokáže uvažovat velmi analyticky. Navíc je většinou o krok před nepřítelem a k tomu mu nechybí štěstí, které přeje odvážným. Takže mu většina jeho triků vychází a město ku podivu odolává mnohem silnější přesile. Navíc má pro obranu města manuál, podle něhož je kniha nazvaná. Když se třeba nepřítel blíží k hradbám, nechá na ně Orhan povytahovat nejrůznější, pokud možno co nejrozměrnější stroje, které jsou poté zakryty plachtami tak, aby protivníkovi připomínaly obranné zbraně. Orhan má také dobrý odhad na lidi, takže dokáže najmout ty nejlepší ve svém oboru, aby mu vyvíjeli nové zbraně. Podaří se mu ale získat na svou stranu i dva místní zlodějské gengy, které se jinak k smrti nenávidí. Kniha je, jak název napovídá, plná různých strategií a fantazii se sem promítá víceméně jen tím, že se příběh odehrává ve fiktivní zemi v období připomínajícím náš středověk. Orhan přitom není úplně spolehlivý vypravěč, jak ostatně sám přiznává, takže některé události se pravděpodobně odehrály jinak, než jak je Orhan podává čtenářům svého životopisu, ale to je vlastně úplně jedno. Jeho knihu si v podání K.J. Parkera můžeme přečíst, takže minimálně víme, že žil a přežil. Pozoruhodná je obálka knihy, která připomíná středověký iluminovaný rukopis. Kniha je pak dostupná i ve zvukové verzi, kterou načetl herec Vasil Fridrich. Knihu K.J. Parkera 16 způsobů, jak bránit opevněné město, přeložil Ludovít Plata a vydalo nakladatelství Planeta 9. Jako audioknihu pak One Hot Book. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Jedna z britských komiksových ikon, scénárista Alan Moore, se v posledních letech komiksu už příliš nevěnuje. Místo toho se zaměřuje na magii a beletrii. Nakladatelství Argo u nás pod názvem Iluminace vydalo obsáhlý soubor Moorovy povídkové tvorby. Nevydáno je zatím autorovo více než 1200 stránkové opus magnum Jeruzalém z roku 2016. Teď ale vychází první z plánovaných 5 dílů fantasy série Dlouhý Londýn. Ten se jmenuje Veliké když. A ještě letos by se měl objevit i překlad jeho pokračování. Údajně by měl každý díl pokrývat jedno desetiletí. Ten první se tedy odehrává ve druhé polovině 40. let v poválečném Londýně. Jak jsme u autora zvyklí třeba z komiksu Z pekla, před samotným psaním si udělal pořádnou rešerši. Takže tu vychází nejen z knihy o neobjasněných londýnských zločinech té doby a tehdejších gangstrech, ale i o výtvarnících nebo literátech. Na konci knihy pak ke každé kapitole najdeme krátký souhrn toho, z čeho autor při psaní vycházel. Do svého bláznivého městského fantazy, které se odehrává částečně v reálném a částečně v mytologickém Londýně, tak zasadil reálné postavy londýnské historie. Klíčovou roli tu pak hraje spisovatel Arthur Macken, který se stejně jako Moore věnoval okultismu. Podstatná je tu zejména jeho tajuplná povídka N, v níž popsal svou návštěvu druhého Londýna. Veliké když je jednou ze čtvrtí dlouhého Londýna, tedy Londýna takového, jaký ho ve svých dílech stvořili umělci a jak si ho představují ti, kteří v něm nikdy nebyli. Ústřední postavou románu je pomocník v antikvariátu mladíček Denis Nakliard, který je jako sirotek nucen snášet všemožná ponižování od majitelky obchodu, u níž zároveň bydlí. Pokud se tedy sám nepropadne do dlouhého Londýna. To, když se mu při výhodném výkupu knih právě od v té době již mrtvého Artura Mackna dostane do rukou kniha, která je jinak jen fiktivním průvodcem Londýnem z jednoho z jeho románů. Moore tu dění v dlouhém Londýně odlišuje kurzívou. Zároveň tu hýří fantazií, když se v těchto pasážích propadáme do bláznivých surrealistických vizí, podobných třeba obrazům Salvatora Dalího, v nichž se objekty různě morfují z jednoho do jiného. V dlouhém Londýně jako by vše bylo doslova tekuté, a tak se tu domy proměňují v oživlá monstra, ulice v bažiny a objevují se tu třeba tvorové, kteří nejsou hmyz ani deštníky. Musím přiznat, že jsem se v těchto popisech chvílemi ztrácel podobně jako hlavní hrdina knihy. Moore ale v závěru přiznává, že chtěl napsat pokud možno co nejbláznivější fantazii a přiblížit se trilogii Briana Ketlinga Worha, která zatím v českém překladu nevyšla. Zároveň má být tahle pentalogie poctou jiným fantasy Londýnům od autorů jako je Michael Moorcock nebo Iain Sinclair. Řekněme, že se mu v prvním díle jeho pentalogie podařilo vytvořit opravdu bláznivou jízdu poválečným Londýnem. Jen si nejsem jist, jestli tak zábavnou, aby ji byl sám schopen dopsat a zároveň, aby udržel čtenářovu pozornost. Sám tenhle román chápu spíš jako experiment s žánrem městského fantazy a nejsem si jist, jestli najdu odvahu k přečtení jeho údajně ještě bláznivějšího pokračování. Knihu Elena Moora Veliké když přeložil Richard Podaný a vydalo nakladatelství Argo. Dnešní knižní servis připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. A to je pro tento týden z literatury vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
0: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
15: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Rádio 1.cz/knižní servis.

0: Kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio Jedna.
3: Bajs Šuvix, Rádio Jedna.

Vítám vás. Není to tak dávno, kdy se mi tato píseň zdála až příliš aktuální. Spanělé a vážení. Po svém odchodu od Verve Records v roce 1967 se nahrávací kariéra v Ellie Fitzgerald výrazně změnila a velký úspěch se už nikdy neopakoval. Skladbu U Baby Baby nahrála v roce 1969 pro Reprise Records na album Ella. Nyní majitel číslo 1 se skladbou Funny May, Buster Brown, dnes se skladbou Lost in a Dream 1960. Americká regulární umělkyně a zpěvačka, která většinu své kariéry strávila v Anglii, kde dosáhla díky svému talentu, významnému vzhledu a smyslu pro humor velkého úspěchu. Beatrice Reading, skladba Sweet Gaddy 1953. Po ní parta z Dallasu, zřejmě mimo hraní pěstují kuřata. The Atmospheres, skladba The Fickle Chicken 1959. Po ní zpívající farmář Bobby Sisko nahrál pro Chess Records skladbu Go Go Go 1957 a o rok dříve extravagantní Rose Maddox se skladbou Hey Little Dreamboat

V roce 1967 nahrál Pete Rodriguez y Sun Conjunto pro Allegre Records album I Can Bueno, ze kterého na vás čeká skladba Borinke.

0: Cha-cha-cha. Vintage Crew by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní kino Dlabačov od úterý do soboty před kinem Dlabačov. Promítáme Kovry z Mekio, Belmonda, Macourka, Spielberga, filmy Noir a japonské horory. Letní kino Dlabačov.cz. Letní kino Zámek Veleslavný. Ve čtvrtek a v sobotu v Zámeckém parku. Promítáme Almodovara, Smoljaka a Svěráka. Kino na zámku.cz. Letní kino Gabriel. Ve středu a v neděli Gabrielu Lovci. Promítáme Oscarové hity a klasické filmové muzikály. Kino Gabriel.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
5: Sanitka?
4: Ano.
5: A víš, kdy sanitka houká?
4: Když nikomu jede na pomoc.
5: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Reklama na Radio 1.
0: Cha-cha-cha. Vintage Crew by DJ Ivo.

Dohrál další borec newyorské hispánské scény. Ray Barreto zpíval o svém štěstí Mi Suerte za doprovodu svých skvělých kong. Nyní vás čeká divočák z Texasu John Johnson se svým zlatokopem Gold Digging Man 1964. Land Bay, bílý chlápek, kterému vyčítali, že zpívá příliš černě, skladba Bosby 1966 a starý známý Joe Tex si dává nějakou dobrotu. Mňam, mňam, mňam, jam, jam, jam, 1962.

Po jinglu nastoupila dovolená v Karibiku. Alespoň tak se to jeví z mých klukovic. Desmond Dekker, You Can Get If You Really Want, 1970. Po něm první ženské vokální duo z Jamajky, které dostalo smlouvu s velkým labem, Atia and Donna s jedničkou v You Can Singlech. Uptime Top Wrangling, 1977. A právě dohrála skladba rocksteady zpěváka Rudy Mulse, John Johnson, 1968. Nyní nás čeká ukázka, jak se vyhnout osudu z naší první skladby. Je to velká až kostelní poklona muže své dívce, která to značením vítá. Méně známá skladba Bo Diddleyho She's Alright z roku 1960. Plná gospelové energie a přibližování se k soulu. Vybral jsem vám původní nahrávku bez overdubu. Pouštěte se jak na to a za týden zde. About my little girl, yeah. My name is Millie Lou.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
4: Trutnov, fotr všech festiáků.
3: 13. až 16. srpen. Energičtí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka nebo Monkey Business.
4: Ale i co jiný, Ondřej Havelky.
3: Trutnov.cz.
5: Zdravím vás jako náčelník.
6: Já taky budu tam.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop. Máme tu pátek 19. hodinu a je tu s tím také poslední CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloně, tentokrát s legendární elektrickou skupinou Fluke z Británie, a bude znít jejich debut The Techno Rose of Blighty, který vyšel na znece tenkrát Creation v roce 91. My si tuto už legendární elektrickou partičku, kterou znáte z vysílání Rádina už přes 30 let, připomínáme v souvislosti s jejich teďka návratovým albem The Second Bite, které obsahuje jejich starší nahrávky v nových úpravách. Deska vyšla teďka těsně před prázdninama na znece Surface. Každopádně tenhle ten projekt na poli elektronických stylů jako house, techno, ambient, big beat nebo i downtempo se objevil už koncem 80. let, kdy ho založil John Fugler, Mike Bryant a také Mike Tournier. Proslavili se svým neustálým střídáním stylů v oblasti elektroniky od house popu až po tribop či big beat. No a jejich skladby se také, musím připomenout, staly ikonickou součástí soundtracku k filmu The Matrix Reloaded či Sin City, ale také i herních soundtracků Wipeout nebo Need for Speed. Tohleto trio kamarádů ze společného bydlení v Londýně zaujalo už koncem 80. let singlovkami jako Thumper nebo Johnny, kde samplovali právě Johnny Mitchell. No a tu prvotní inspiraci hledali v acid houseové muzice. Jejich první single se objevuje už v roce 88, to byl track s názvem Island Life. O rok později v roce 89 vychází další singlovka s názvem Thumper, více houseově orientovaný track. No a v roce 90 pak už upisuje značka Creation, kde bodují singlem s názvem Philly, později také trackem Johnny Taxi. A právě tyhle ty hitovky na pomezí raného technofunku a zasněným popem najdete na tyhleté debitové desce The Techno Rose of Blighty, kterou také za chviličku uslyšíte. Tou prvotinou, která je ještě asi nejméně elektronickou deskou v jejich diskografii. V roce 93, dva roky později, přichází jejich přelomová éra, kdy bodují single jako Slit, Groovy Feeling nebo Funky na sáklu Electric Guitar. A tyhle ty pecky najdete na jejich druhé studiovce Six Wheels on My Wagon, se kterou jste měli možnost také v roce 94 poprvé vidět naživo zde v Praze. Hned následující rok, ale už Fluke přichází s výrazným stylovým posunem k temnějšímu atmosférickému elektronickému zvuku, a ten najdete na jejich třetí studiovce s názvem Otto, kde skupina Fluke zpomalila své tempo a absorbovala rodící se trip-hop. No a stylisticky Otto můžete pamatovat velké hitovky jako Bullet či track s názvem Tosh, které vychází v klubových remixech. O další dva roky později se Fluke navrací čtvrtou deskou Risotto, to bylo v roce 97, touhletou komerčně asi nejúspěšnější deskou skupiny Fluke, která reagovala na tehdejší vlnu žánru big beat a vůbec breakbeat, a na albu najdete také výrazné energické skladby s názvem Atom Bomb nebo Absurd. Doplním, že skladbu Atom Bomb jste pak mohli najít i na herním soundtracku Wipeout 2097. No a v té době na koncertech už Fluke také doprovázela tanečnice Rachel Stewart jako stělesnění fiktivního maskota z této hry. Po úspěchu pak diskele Risotta opouští skupinu Mike Tournier, který zakládá svůj další projekt Syntax. No a zbývající duo vydalo pak v roce 2003 temnější Izraele album s názvem Papi, kdy John Fugler a Mike Bryant se později také objevují pod dalším svým alter egem Two Bit Pie. Poté však skupina Fluke, dá se říct, mizí z hudební mapy a jejich návrat přichází až v roce 2024, kdy se objevila jejich nová singlová záležitost Insanely Beautiful, kterou jste také slyšeli v hitparádě Rádia 1 i na vysílání. No a vy jste tento rok mohli také na podzim zaregistrovat další singlovku Real Magnificent, která dostala i zajímavé další klubové remixy. No a v loňském roce pak přišli Fluke s dalším singlem s názvem I Wanna Be. Letos si už pak střihli také na oplátku remix pro producenta S. Edger, to bylo pro skladbu Tweeba. A jak jsem řekl, těsně před prázdninama se pak objevila jejich nová deska Second Bite, která nabídla předělané verze jejich starších hitů, a vy tam najdete celkově 12 skladeb, které vyšly na znece Surface. Doplním, že teď minulý měsíc se objevily také remixy pro Fluke od Daniela Averyho a vypadá to, že Fluke jsou prostě zpět. Doplním jenom, že vy jste měli naposledy možnost vidět naživo zde v Pyramidě v roce 98, když jsme vám přivezli tenkrát ještě co by Lighthouse. Každopádně Fluke teď už na rádiu jedna v jejich prvotině, ještě různorodém albu, které vyšlo na prestižní tenkrát indie znece Creation v roce 91. Fluke, já vám přeju příjemný poslech.
1: CD non-stop.

0: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Reklama na Radio 1.

0: That concludes our first hour tonight. Damn, left the window open. Busy intersection here. Across from the Strashnice Crematorium. Those of you who don't know where we're broadcasting from, well, we are deep in the heart of Prague 2. Right on the edge of Prague 10. So if you ever want to come by, please do. There's a big fishbowl window here. And we'll make you coffee and we'll hang out. All right. Thanks, advertisers. We love you. And we're
1: down. Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
2: Way Down We Go Tour 2027.
1: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, víš, co je tohle?
5: Sanitka?
4: Ano.
5: A víš, kdy sanitka houká?
4: Když nikomu jede na pomoc.
5: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Reklama na Radio 1.

una.

Dobrý večer, vážené posluchačky, dobrý večer, vážení posluchači. Je tady pátek 14. srpna roku 2026 a právě začíná na Rádiu 1 64. díl pořadu Ramdance a to znamená 2 hodiny reggae a dancehallu. My jsme si ho dneska otevřeli novým trackem, který vyšel na značce Pull Up My Selecta a stojí za ním zpěvák Tony Curtis, což je člen reggae kvarteta, kde s ním byl ještě Lucky D, Trader U a Singing Melody a tohle to byla věc s názvem Mr. Law. A my dneska v první hodině zůstaneme v reggae a tohle to už je novinka od T.O.K. Rabadab Style.

A tohle to je Landmark Rhythm, který vyšel na značce Stay Nice Music. A my si zahrajeme Bada Generala, to je tato věc, War is in the Air. A potom bude Russ Shiloh,

A jak to u mě tak bývá poslední dobou, v playlistu je toho připraveno pravděpodobně mnohem víc, než dneska zvládneme. Takže potom let's tom Russ Shilohovi, Jadifenda, Fire.

A tenhle ten dubovej remix věci od Alba Rousiho Calling Selassie vyšel na značce VP Records a o produkci se postaral Shams the Producer, který má mimo jiné producentský zářez i na Grammy oceněný desce od Coffee.

my ještě na chvilku zůstaneme u dabu. Tohle je Declaration Rhythm od UK Sound Systemu Roots High Tech. Sound System působí už někdy od roku 1997. A my si zahrajeme dvě zpívané verze. Tohle je Costafari Declaration of Rights. A za chviličku bude Tena Stellin a Other Invasion. Not only their law, but Jah law. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.

A o tuhle tu verzi se postaral King David Horns. Track nese název Declaration Brass. A my pokračujeme dál. Tentokrát se vyrazíme na pobřeží Slonoviny za zpěvákem Tiken Jafakoli, který ještě spolu s Carlinhosem Brownem nahráli věc s názvem Forola. A pokud se vám tenhle ten zpěvák a jeho hlas líbí, tak za dva týdny budete mít možnost ho slyšet na Uprisingu. Ale tohle je Forola v pořadu Ramdance na Rádiu 1.

tracku Memories. A tenhle ten track vyšel na značce Chinelo Music. My ještě před chviličkou jsme si hráli novinku od Medisana, která vyšla na značce Unity Sound a která se jmenuje Ex-Bestie a vyšla na Love is Cool Rhythmu. A my z těchto vzpomínek přejdeme k novému tracku, který vydal Prince Ala společně s Fresh Blood Posse a jmenuje se to Not a

0: A tohle, co si hrajeme, už druhou věc na novém rhythmu od Little Lion Soundu ze Švýcarska. Před chvílí to byl Chesedek a Chainsaw. A tohle je Loyal Flames a Everything I Want. I'm from a place, everything I want, some youth humble while some... A my po tomhle tom rhythmu se vrátíme k desce, která vyšla 24. července. A je to deska, kterou vydal Dre Island. Deska se jmenuje Love is in the House. A my si zahrajeme jednu ukázku. A ta věc se jmenuje Never Had a Love.
1: Regional, this one is original, reaching out to all the ladies in the dance.

A tohle to je Clear Rhythm, který vyšel na značce Dance Soldier. Před chvíličkou Charlie B a Million Styles, Jana Sleep. A tohle to je Rifla. A

my pokračujeme a ještě nějakou dobu budeme pokračovat v selekci novinek ze světa reggae. Tohle to je Eko Slim, producent, který si pozval na mikrofon mladého jamajského zpěváka Isaha. A tohle to je track s názvem Something Nice, More Than Special.

A tohle to je hlas zpěváka jménem Lone Ark, který tenhle ten track dal na popud nebo dohromady s 18th Parallel a věc se jmenuje Morning Blessing. A my máme před sebou ještě tak 10 až 15 minut reggae, ale teďkonc uděláme takový mini úkrok stranou, protože další track je Dub Poetry a je to Sheldon Shepherd, což je jamajský herec, ale zároveň zpěvák nebo umělec dělající Dub Poetry. Tato věc vyšla na značce Ghetto Youths a jmenuje se Bad Boy Ratty. Takže Sheldon Shepherd na Rádiu 1 v pořadu Ramdán.

A tohle je Rhythm, který můžete znát z našeho vysílání, protože jsme si na něm už v minulosti hráli, ale teď to vychází jako komplet. Loud City vydal Roots and Kava Rhythm. Tohle je Bills Island Love. My si pak dáme ještě Conqueror, Jaro Local, J King in the Island, kombinaci další Sizzla, Isa, Shining Star a Case North Coast, to už jsme právě v minulosti hráli, a ještě Bobby Hustle a Home Free. Takže tohle je Roots and Kava Rhythm na Rádiu 1 v pořadu Ramdance.

A tohleto doznívá Roots and Kavaridim v produkci Loud City. A my si dáme ještě jeden rhythm mix v rytmu reggae. A tentokrát je to Box Kata Volume 1. Vyšlo to na Boxy Records a tohle je Zamunda Can't Get Me.

tohle to je hlas Joanne, německý reggae zpěvačky, a tenhle ten hlas je na tracku Same Same, a my naši první reggae hodinu zakončíme zpěvačkou, kterou jsme dneska večer zmínili, sice v kontextu producenta, který se postaral o jeden z tracků na tom albu, ale tohle to bude Coffee. Druhá zpěvačka za sebou, závěr reggae hodiny v pořadu Ram Dance, a Coffee v listopadu chystá novou desku. My už jsme si tady hráli nějaký čas zpátky novej single její se Skilly Bangem, a teďkon se můžeme těšit, že každý měsíc od ní budeme mít jeden single do té doby, než vyjde ta deska, takže tohle je její novinka a lákadlo na tu desku, která vyjde v listopadu. Věc se jmenuje Summer Fruits Nana a vyšla na Promised Land Records. Takže tohle je novinka od Coffee v pořadu Ram Dance.

A my si dáme ještě jednoho Aivátu. Tentokrát jeho trackem otevřeme Surato Rhythm a tohle to už je jeho příspěvek Bring It To Me. Surato Rhythm, za chvíli Quick Cook, Egyptian a Christopher Martin.

A tohle, co si hrajeme, nový rhythm s názvem Air Force. Tohle jsou vše Vibes Cartel, před chviličkou tam byl Raja Wild, Little Addy a na začátku Laden, Air Force.

Nothing Hill Carnival se blíží, tak si dáme trošku dělecích vibes. Tohle je Summer Storm Rhythm, který vydal DJ Private Ryan a Just Know. A my jsme si hráli Arfan Alvesh, Play the Music, Kesha, Troublemaker, to je teď. A za chvíličku ještě Mila Caribe, Not Typical Thing. A vy stále posloucháte pořad Ramdance na Rádiu 1.

se na chvilku přesuneme do světa afrobeats, africké muziky. Bude to ta naskok a zvláštním letním trackem, který se jmenuje Amapiano, ale na mikrofonu je Landa Freak, což je kolumbijský zpěvák. A po tomhle tom tracku už nás bude čekat velká kombinace, ale to těch pár minutek vydržte.

A tohle to je úžasná novinka, o kterou se postaral Sean Cutty, syn Phila Cuttyho, kapela Egypt 80, což je právě kapela původně Phila Cuttyho, a na mikrofonu hlavně s nima byl Kabaka Pyramid a tahle věc se jmenuje Problems. A my ještě jednou zůstaneme rozkročený mezi Nigérií tentokrát a Jamajkou, a to proto, protože Fireboy DML si pozval na mikrofon Masiku a vznikl z toho tenhle ten track s názvem Klád.

A Masika, který už byl před chvílí na featu, tak teď nokrát sám. A je to ochutnávka z desky, která vyšla právě dneska. Deska se jmenuje Forever Rain a myslím, že se na ní ještě podíváme příště. Tohle je jenom jedna ukázka, track s názvem Spent. A tahle deska zase vyšla ve spolupráci s Def Jam Records.

A tohle co jsme prolítli Brooky Riddim od Dancehall Station, I'm Royston, Dota Cop s trackem stejným názvem jako celý Riddim Brooky, pak byl Fantan Moja, Catch Fire, Quest, Jack and Jill, Dario, Make It Clap a tohle to už je Unstoppable Fire, Wine Pony.

a Shut the Music je už v podstatě tady každý druhý pátek jako doma. Před chviličkou Sepa, Caliboy, Della a Jobin, novinka s názvem Bam Bam, a tohle to už je Tribal Kush, Electro, Left Side, Trevor John.

A po Gowanovi jsme si hráli Maestro Don, produkce 8OA De La Vega, novinka s názvem Balance, vyšlo na značce Evidence Music. Tohle to už je Jamal a jeho track s názvem 90s. A my si dáme novinku od DJ Meka. A DJ Mac bude za 2 týdny v Bratislavě na Uprisingu. Takže jestli nás pravidelně sledujete, tak víte, že tohleto jméno udělalo obrovský bordel na scéně svým Wiffle Rhythmem a ostatně i my tady ve vysílání jsme vyzývali český a slovenský zpěváky, aby na tomhletom rhythmu přidali svoji verzi. Klidně si to najděte, ale tohle to už je Nuts Out and Apt. Different type, I got another day. Is that me?

A v závěru pořadu Ramdance si teď dáme dvě dámské kombinace. Tohle je Jada Kingdom a Chanel Muir, věc s názvem Tears. A následovat bude další spolupráce zpěvačky jménem Spice s producentem Antaeusem. Tentokrát ale ještě na mikrofonu ze Spice Lajokej a track se jmenuje Miss World Body. Takže Spice Lajokej na Rádiu 1 v pořadu

A poslední rhythmix dnešního večera, Street Tees Rhythm, Troyton Music. 23 hodin 57 minut 42 vteřin, všechno nejlepší všem Alanům. Tohle je 450, More Upon More, za chviličkou Renegade, PayPal a Shodexta 60 Grand. Poslední rhythm mix 64. vydání pořadu Ramdance na rádiu.

A protože už nemá svátek Alan, ale Hanka, tak my máme před sebou poslední tři tracky. Dvakrát to bude iOctane, Balance, Pan Your Hand a potom iOctane v kombinaci nebo ve spolupráci s DJem Kendem Wine Up. A abych já už do toho na závěr nekecal, tak prozradím i třetí věc, která nás čeká, a je to Sean Paul, který oprášil legendární Rhythm a vyšla věc s názvem Stand on Business. Tak to bude taková tečka za dnešním vysíláním. Děkuji moc krát za poslech, za celou Piny Valley Crew. Zdravím Mihála do baru Nebe, kde dost možná teď hraje. Zdravím Bondyho domu, posílám, ať je co nejlíp. Zdravím Kubu do Švýcarska, Ondře do Ameriky a Sixtyho do Berlína. Takže tohle je celá Piny Valley Crew. Dneska od mikrofonu vás pořadem provázel Captain P. Tohle to už je závěr. iOctane, Balance, Pan Your Hand.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
1: Cože?
0: Sakru, ne!

0: Quito, Quito.
1: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej.